tatim tatim tatakadim tatim tatim tatim tatakadim tatim dim tatim dim takadim takitadim tatim dim tatim dim takadim takitadim takadim takitadim takadim takitadim takatakitadim takatakitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takitadim takit